0: Giašov chliev.
1: Áno, áno.
0: Aj nepomohlo.
1: A je to stále Slavia Sparta.
0: No, sme stále bez kávy.
1: 3 minúty dobre po 6. Ráno. Dobré ráno.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam

0: Je možné, že teraz v štúdiu Fanrádia naozaj zvuk ticha nastane po tejto pesničke The Sound of Silence od Disturbed, pretože Tibor si na mňa nejakú kolehu zase vymyslel.
1: A to je pravda. Peace.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: i když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,